0: Jsem se vozu, pojď pak kamen prle tu šipo, postepaný jsem več vozu.
1: Rešituje Rogl Romat Autostekla. Inspice boste vozili rogl-romat.si.